0: domácia víža.
1: Slovenski spored v RF.
2: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.